Možné štôr dvaje, Miroslavu pozdraví z Slavonského Brota. Chvála lieb. Samošivé trpaj dalje. 0634221126 Viberu RD broj. Može li teja dominantna? Evo dominirala je prije 2-3 pjesme.